0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. května. Tento den roku 1945 se narodila herečka a ex-manželka Elvise Presleyho Priscilla. O 4 roky starší je zpěvák, kytarista a skladatel Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman. V roce 1899 byl v Bosnu otevřen první autobazar. O 22 let později zasedl poprvé parlament Severního Irska. Ten samý den i rok vznikla britská legie. V roce 1967 přišla na svět zpěvačka Leona Machálková. 24.5.1931 byla poprvé do vlaku instalována klimatizace. Roku 1972 spatřil světlo světa v Jihlavě hokejista Viktor Ujčík. O rok mladší je pro změnu fotbalista Vladimír Šmicer. Po 31 letech sestra zpěvačky Kylie Minogue Jenny podepsala smlouvu na 4 miliony dolarů. V roce 1956 se uskutečnil ve švýcarském Lugánu první ročník soutěže Velká cena Eurovize. 24. květnový den panika na stadionu v Limě zabila 300 lidí a ženil se country zpěvák Garth Brooks.
0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Relax Radio.
0: Relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Ahoj, mám.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

týden. Třetí místo. Sombre Potential. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: No, no, no, no.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.
2: Potkal jsem tě zase.

Relax Radio. I went for you.

0: se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. května. Tento den roku 1945 se narodila herečka a ex-manželka Elvise Presleyho Priscilla. O 4 roky starší je zpěvák, kytarista a skladatel Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman. V roce 1899 byl v Bosnu otevřen první autobazar. O 22 let později zasedl poprvé parlament Severního Irska. Ten samý den i rok vznikla britská legie. V roce 1967 přišla na svět zpěvačka Leona Machálková. 24.5.1931 byla poprvé do vlaku instalována klimatizace. Roku 1972 spatřil světlo světa v Jihlavě hokejista Viktor Ujčík. O rok mladší je pro změnu fotbalista Vladimír Šmicer. Po 31 letech sestra zpěvačky Kylie Minogue Jenny podepsala smlouvu na 4 miliony dolarů. V roce 1956 se uskutečnil ve švýcarském Lugánu první ročník soutěže Velká cena Eurovize. 24. květnový den, panika na stadionu v Limě zabila 300 lidí a ženil se country zpěvák Garth Brooks.
0: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Relax Radio
4: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
3: Relax Radio.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne očekávejte přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 27 do tropických 31 stupňů Celsia. Během dne pak bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné dobré ráno všem, co ladíte Relax Radio. Ať už zrovna vstáváte nebo si užíváte sluníčka, tak my jsme

0: hokejový šampionát.
1: Po včerejší výhře 3-2 nad Slovenskem naši reprezentanti dnes odpočívají a připravují na zítřejší zápas s Norskem, který se uskuteční už zítra v 16 hodin a 20 minut. Česko si stále drží v tabulce druhé místo hned za Kanadou, tedy konkrétně v tabulce skupiny B. Jsme druhý a na Kanadu máme ztrátu jenom jeden bod. Třetí příčku ve skupině B si drží včera poražené Slovensko. No, budeme zítra fandit a Česko, Norsko, zítra 16 hodin 20 minut, snad to tam cinkne, teda ne konkrétně cinkne, ale zase se přiblížíme k tomu cinknutí, tak budeme držet našim klukům palce.
2: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz
3: Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu. Mám tady pozvánku pro všechny milovníky jídla na výstaviště v Lounech, kde v sobotu 30. května proběhne Food Festival. Můžete se těšit na tradiční i netradiční gastronomii a připraven je i zábavný doprovodný program pro celou rodinu a vstup je zdarma. Výstaviště Louny Food Festival už v sobotu 30. května od 10 do 22 hodin.
1: Relax. Relax Radio.

0: Každý z nás měl v dětství nějakou oblíbenou hračku. A jaká byla právě ta vaše oblíbená hračka? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736. S jakou hračkou jste rádi trávili dětství? Vaše oblíbená hračka.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Máme neděli 24. května a slaví se Mezinárodní den mléka. Věděli jste, že kravské mléko je z 87% pouze voda, anebo že svou charakteristickou bílou barvu má díky bílkovinám, které jsou v něm rozpuštěné? Dalo by se říci, že mléko je v podstatě takový kouzelný nápoj, protože obsahuje všechny potřebné látky pro fungování lidského organismu. A mám tu další fun fact. Z mléka se dá vyrobit biologicky odbouratelný, nehořlavý a ve vodě nerozpustný plast. Ať už mléko pijete nebo nepijete třeba ze zdravotních důvodů, tak klobouk dolů před touhle přírodní vymožeností, která dneska slaví svůj den. A teď už Britney Spears, I Love Rock and Roll.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na Kladně, konkrétně v ulici Jaroslava Kociána u autobusové zastávky směrem z centra měří tu policie rychlost, tak nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Během dne očekávejte přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 27 do tropických 31 stupňů Celsia a během dne bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné slunečné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Otevíráme 11. hodinu, která bude plná té nejlepší muziky. Na programu jsou třeba Chinasky, Pink, Taylor Swift anebo Whitney Houston.

25. narozeniny Bob Dylan. Bob Dylan, americký písničkář, který v roce 2016 způsobil poprask, když jako vůbec první hudebník v historii získal Nobelovu cenu za literaturu. Tuhletu Nobelovu cenu získal za vytváření nových básnických vyjádření v rámci americké písňové tradice. Ale to není jediná zajímavost o Bobu Dylanovi. Bob Dylan je od roku 1988 na takzvaném Never Ending Tour, tedy na nikdy nekončícím turné, během kterého odehrál tisíce koncertů po celém světě. A hudba není jeho jediným talentem. Bob Dylan je také uznávaný výtvarník a jeho obrazy byly vystaveny v prestižních galeriích. No, co dodat, 85 let, přejeme všechno nejlepší, stále zdraví, pevné zdraví, Bob Dylan.

0: Několikanásobný český slavík, kapela Činasky na Radio Relax. Činasky patří v současné době k nejúspěšnějším českým hudebním formacím. Tuhle kapelu v roce 1987 založili spolužáci Pavel Groman a Michal Novotný, dnes známý jako Michal Malátný, pod původním názvem Starý hadry. Na Činasky se nakonec přejmenovali v roce 1994 podle literárního hrdiny, který se jmenuje Henry Činasky a pochází z pera spisovatele Charlese Bukovského. Zakladatel a hlavní textař a bubeník a Pavel Groman tragicky zahynul při nehodě v roce 2008 a kapela tím přišla tak o naprosto klíčového hybatele, ale přesto se rozhodla pokračovat, ale to nebyl jediný zásah do obsazení kapely. Pouhé tři dny po obřím vyprodaném koncertě v pražské O2 aréně v listopadu 2017 oznámili členové Malátný a Táborský konec tehdejší dlouholeté sestavy a z původní party zůstali právě oni dva. Zbytek kapely obměnili, ovšem v této sestavě hrají dodnes. Tolik Činasky a teď už Teddy Swims a Bad Dreams na Radio Relax.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Pozor všem řidičům na pražském okruhu na 14,5 kilometru ve směru na Modletice jsou zde havarovaná dvě vozidla nákladní a osobní. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.

0: 11 hodin 40 minut, právě jsme slyšeli Taylor Swift, u které je určitě možné, že ji v létě můžeme vidět na nějakém tom open air koncertu nebo jako spoustu jiných kapel zastihnout na festivalu. Letní nálada pomalu ale jistě stoupá a co by to bylo za léto bez nějakého toho pořádného festiáku? No jo, ale co si na takový festiák vlastně sebou vzít? Kromě takových klasik, jako jsou samozřejmě lístky, stán, tak spousta serverů doporučuje kvalitní outdoorové vybavení v podobě například skládací rybářské stoličky, vařiče, anebo taková vychytávka samoohřevného jídla. To jsou takové sáčky, tam jenom něco zatáhnete, nějakou šňůrku a to jídlo se vám samo ohřeje. Samozřejmě na místě je i třeba kvalitní powerbanka, čelovka, repelent, lékárnička, opalovací krém a spousta pitné vody. Takový seznam může být opravdu nekonečný a kromě dobrého oblečení, tak je nejdůležitější mít hlavně dobrou náladu. A teď už Ruslana a Wild Dances.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Timmy White a jeho písnička Astronaut na rádiu Relax. Astronaut asi každý z nás, když jsme byli malí, tak jsme si na něco hráli. Určitě bych se vsadil, že někteří kluci si jako malí hráli na astronauta, kosmonauta a asi každý měl nějakou svoji oblíbenou hračku. A na to se vás dneska ptáme, jaká je vaše oblíbená hračka z dětství. Můžete nám poslat komentář na náš Facebook Relax Radio nebo napsat na telefonní číslo 606 736 736. Jaká je vaše oblíbená hračka z dětství?
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: 12 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne očekávejte přechodně zvětšenou oblačnost a výjimečně přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 27 do tropických 31 stupňů Celsia a během dne bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné poledne všem, co ladíte Relax Radio, máme čas oběda, tak jestli zrovna před sebou máte něco dobrého, anebo se zrovna na něco dobrého chystáte, přejeme dobrou chuť a samozřejmě nabízíme i naše hudební menu, kde máme například Ham, LP, Katy Perry, Depeche Mode, anebo jako desert Train a jejich písničku Drive By.

0: Každý z nás alespoň jednou za život měl nějaké zažívací potíže. Existují ale nápoje, které nám mohou trávení zlepšit a dokonce posílit imunitu. Mezi ně patří například švestková šťáva nebo taková klasika, jako je třeba kefír. V současné době ale nabývá na popularitě kombucha. Kombucha je jemně perlivý fermentovaný nápoj, který se vyrábí ze zeleného nebo černého čaje, cukru a speciálních druhů bakterií a kvasinek. Kombucha je bohatá na antioxidanty a probiotika. Tolik pár tipů pro dnešní chutné a zdravé zažívání. A teď už wham a make me up before you go go.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. května. Tento den roku 1945 se narodila herečka a ex-manželka Elvise Presleyho Priscilla. O 4 roky starší je zpěvák, kytarista a skladatel Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman. V roce 1899 byl v Bosnu otevřen první autobazar. O 22 let později zasedl poprvé parlament Severního Irska. Ten samý den i rok vznikla britská legie. V roce 1967 přišla na svět zpěvačka Leona Machálková. 24.5.1931 byla poprvé do vlaku instalována klimatizace. Roku 1972 spatřil světlo světa v Jihlavě hokejista Viktor Ujčík. O rok mladší je pro změnu fotbalista Vladimír Šmicer. Po 31 letech sestra zpěvačky Kylie Minogue Jenny podepsala smlouvu na 4 miliony dolarů. V roce 1956 se uskutečnil ve švýcarském Lugánu první ročník soutěže Velká cena Eurovize. 24. květnový den, panika na stadionu v Limě zabila 300 lydí a ženil se country zpěvák Garth Brooks. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Automobilka Škoda má kromě Česka značnou oblibu i ve Velké Británii, což dokazuje právě britský youtuber Luke Scambler, kterého zaujala všestrannost jedničkové Octavie kombi. Luke, který na populární videoplatformě provozuje kanál, který se jmenuje Garage of Luke, tedy Lukova garáž, si vzal tenhle ten model pod drobnohled. Minulý rok ho koupil v akci, pořídil si jednu bílou 1.6 Octavii v poměrně slušném stavu za pouhých 175 liber, což je v přepočtu asi 4900 korun, 5000, a rozhodl se z něj udělat kempingové auto. Smyslem tohohle projektu bylo dokázat, že přestavba na pohodlný kempingový vůz může být snadná i levná a že výsledek je lepší než stan. Luke totiž stanování nesnáší a tvrdí, že spát v autě je pohodlnější, a to z několika důvodů, například díky rychlejší přípravě lůžka, většímu soukromí anebo efektivnějšímu odolávání počasí. S přestavbou Octavie Lukovi pomohl šikovný tatínek a výsledek mile překvapil. Octavka se proměnila v útulný obytňáček, kde má své místo například praktická skříňka pro plynový vařič, větráček, a Luke tam nainstaloval i závěsy. Takže troufnu si říct, že Škodovka si zase trošku šplhla na světovém žebříčku automobilek, a pokud zrovna přemýšlíte o vlastní výrobě nějakého toho obytňáku, tak tohle to je důkazem, že stačí úplně bohatě jedničková oktávka.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,1

0: 24. květen, dnes mají svátek Jany a Vanesy. Jméno Jana je původem z hebrejštiny a jedná se o nejčetnější ženské jméno v Česku, zatímco irské jméno Vanessa vymyslel spisovatel Jonathan Swift v roce 1726 jako kombinaci přezdívek své milé. No, ať už jste Jana anebo Vanessa, my vám přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku Katy Perry a Band-Aids.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Jaká je vaše nejoblíbenější hračka z dětství? Na to se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736. S čím jste se jako malí rádi hráli? Co byla vaše oblíbená hračka, se kterou jste trávili čas? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio do komentářů a už příští hodinu si odvysíláme nějaké vaše odpovědi.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.

Sombret Poten Show. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: 12 hodin 50 minut ladíte Radio Relax. Už za chvíli nás čekají zprávy o počasí a čas letí jako splašený. No a to nám pomáhají hlídat hodiny anebo hodinky. V současné době je valná většina z nás zvyklá na digitální ukazatele času, třeba na telefonu, ale úplně první digitální hodinky spatřily světlo světa v roce 1972, kdy značka Hamilton uvedla na trh první digitální hodinky s názvem Pulsar. Tak, ať vám ten čas letí lépe s poslechem Rádia Relax a my si teď dáme Miley Cyrus Party in the USA.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne očekávejte přechodně zvětšenou oblačnost a výjimečně přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 27 do tropických 31 stupňů Celsia a během dne bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné odpoledne všem relaxákům a relaxačkám, zkrátka všem, co ladíte, Relax Radio. Začínáme 13. hodinu, můžeme se těšit na spoustu suprové, kvalitní, dobré, úžasné muziky. A na playlistu máme Machine Gun Kelly, Krištofa a nebo Jeleny.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pozor všem řidičům na D6C na Karlovarce ve směru na Prahu. Na 8. kilometru je tady porouchané vozidlo. Počítejte se zdržením a šťastnou cestu.

jsem tři trubky, jeden bubeník.

0: hokejový šampionát.
1: Po včerejší výhře 3-2 nad Slovenskem naši reprezentanti dnes odpočívají a připravují se na zápas s Norskem, který se uskuteční zítra v 16 hodin a 20 minut. Česko si ve skupině B stále drží v tabulce druhé místo hned za Kanadou, na kterou máme ztrátu jednoho bodu díky prohře se Slovinskem. V celkovém souhrnu momentálně se nacházíme na čtvrté příčce a ta nám zajišťuje postup do čtvrtfinále, kde budeme svádět boj spolu s celkově prvním Švýcarskem, které má 18 bodů, s Finskem s 15 body a se třetí Kanadou, která má 14 bodů. Tak budeme držet palce!
2: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
3: Relax Radio. Největší věci. Relax Radio.

0: Relaxu. Mám tady pozvánku pro všechny milovníky jídla na výstaviště v Lounech, kde v sobotu 30. května proběhne Food Festival. Můžete se těšit na tradiční, ale i netradiční gastronomii a připraven je i zábavný doprovodný program pro celou rodinu a vstupné je zdarma. Takže výstaviště Louny Food Festival už v sobotu 30. května od 10 do 22 hodin.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Jaká je vaše oblíbená hračka z dětství? S čím jste si hráli jako děti? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku Relax Radio a vy nám odpovídáte. Pavlová nejoblíbenější hračka je, nebo byl autobus na dálkové ovládání. No, ono ten autobus ještě je, Pavel píše, že ho má ještě dneska schovaný doma. Zuzana, tak ta měla medvídka, který se jmenuje Chico. A Zuzano, já jsem na tom podobně, já mám doma ještě schovanýho plyšáka, který je to teda červená panda a jmenuje se Pandík. Tak já jsem vyrůstal a moje nejoblíbenější hračka byla vlastně taky plyšák. Eva, tak ta si ráda hrála s barbínama. A Patrik, tak ten má ještě dodnes doma, posílá nám fotku do komentářů, modely zemědělské techniky, jsou tam traktory, kombajny, no, je to nádhera. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobí. No a s čím jste si hráli vy jako děti? Jaká je vaše oblíbená hračka z dětství? Pochlupte se nám do komentáře na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze na Nuselském mostě ve směru do centra Prahy. Je tady, počítejte se zdržením, je tady v pravém pruhu odstavené pro poruchu osobní auto, tak projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: za 23,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Je 14 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne očekávejte přechodně zvětšenou oblačnost a výjimečně přehánky. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 27 do tropických 31 stupňů Celsia a během dne bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio, všem relaxákům a relaxačkám. Můj čas tady za mikrofonem vypršel pro dnešek, ale máte se na co těšit. Od 15 hodin tady usedne Terka Bělohradská a nastolí tu správnou nedělní siestu, tak na to se můžete těšit. Já vám přeju krásný, klidný, pohodový start do nového týdne zítra. Užívejte si teplého počasí a jestli vás zítra třeba čeká něco náročnějšího, něco stresujícího, není nic jednoduššího, než se na chvilku zastavit a dát si hluboký nádech a hluboký výdech.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. kumanmotors.com.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
4: Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio. Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
0: Relax.

0: Dobré odpoledne, máme neděli 24. května a za pár vteřinek 15 hodin.
1: Relax Radio.
0: Časí. Pojďme se tedy podívat, jak to venku vypadá s teplotami, abyste věděli, jak jestli hodit vůbec do auta plavky nebo spíš třeba deštník. Dnešská odpoledne můžete vzít klidně obojí, bude sice vedro, bude to trošku jako v sauně, rtuť teploměru se zastaví až na 31 stupních. Aktuálně vidím tady u nás ve studiu 28. No a k večeru se může od severozápadu přihnat blesková přeháňka. Nebude to žádné velké drama, jen takové rychlé spláchnutí, možná nějakého toho prachu, nicméně teploty spadnou v noci až k 14 stupňům. No a v pondělí odstartujeme ve velkém stylu, čeká nás čistokrevná slunečná jízda a letních 29 stupňů. Tak já myslím, že to vypadá na krásný, teplý, slunečný start týdne. Tak teď už máme těch 15 hodin, přesně k tomu nějakých 45 vteřinek a z relaxu vás zdraví Tereza. Startujeme tady spolu další hodinu, ve které budeme řešit vaše sny, spánek a třeba i nějaké ty noční úlety. Spousta z nás má v noci sny o tom, že třeba létá vysoko mezi hvězdami, no a někteří z nás u toho létání rovnou potkají třeba i nějaké ty rockové legendy. Pojďme se na ty hvězdy naladit hned teď, když venku je tedy teplo a nesmrtelní The Rolling Stones a jejich pecka In The Stars zazní právě v této hodině a vlastně už relativně za chviličku. Taková docela novinka na relaxu, no a vy mi mezi tím můžete napsat na 606-736-736, jaký nejbláznivější sen se vám dneska nebo třeba v nějaké dohledné nebo spíš nedávné době v noci zdál. Nespal třeba někdo z vás náhodou vedle Micka Jaggera nebo nespíval s ním na pódiu? No tak sem s tím a za chviličku to probereme.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: It's in the Stars, je to ve hvězdách, tak to byli oni nesmrtelní Rolling Stones a jejich vlastně čerstvá novinka In the Stars, která vyšla teprve na začátku května. Tihle chlapi hrají už neuvěřitelných 64 let bez jediné pauzy. Micku Jaggerovi a Keith Richardsovi už táhne na 83 let a já myslím, že v téhle pecce znějí, jako by jim bylo klidně 20. Mimochodem schválně se pak mrkněte na internet na videoklip téhle písničce. Použili v něm prý umělou inteligenci a digitálně se omladili do své nejdivočejší formy ze 70. let a mělo by to vypadat přesně jako z nějakého sci-fi filmu nebo jako třeba z hodně divokého snu. Já jsem se snažila tyhle informace ze zahraničních novinových článků ověřit, tak jsem si klip pustila a že by tam ti chlapi byli o tolik mladší, to se mi teda nezdá. Takže jak se to zdávám? No a usnu dneska zůstaneme, protože je to naše dnešní takové hlavní téma. Chodí mi od vás už teď spoustu zpráv na studiové číslo 606 736 736 a dozvíme se za chvíli, komu z vás se v noci zdálo něco, co doteď třeba nedokáže rozdýchat. Ale než se na tohleto téma vrhneme, tak určitě ještě několik písniček, teď třeba zrovna Debbie Kal a Sunshine.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: To nám dohrál George Michael, I want your sex. No a my mluvíme o snech a já si tak říkám, už se vám někdy stalo, tak jako mě, že třeba ležíte v posteli, začínáte se pomalu propadat do takové té říše snů, když tom vám uletí půda pod nohama, letíte z mrakodrapu dolů, celým tělem šíleně škubnete a vyděšeně se probudíte. No tak vítejte v klubu, tomhle jivu se odborně říká hypnické záškuby a vědci pro něj mají naprosto jasné vysvětlení. Když totiž usínáme, tak naše svaly se uvolňují a uvolňují se tak rychle, že si náš mozek na sekundu poplete pojmy a dojmy, no a synapse v hlavě se leknou, že reálně padáme ze stromu na zem a vyšlou do těla bleskový elektrický šok, abychom se chytili větve. Je to takový náš starý evoluční záchranný systém z dob, kdy jsme ještě spali po lesích. Takže až s vámi dneska v noci nebo u odpoledního šlofíčka zase takhle škubne, tak rozhodně nepanikařte, vaše tělo vás jenom zachraňuje před imaginárním pádem ze stromu. Spánek a sny, to jsou naše dnešní témata, témata nedělní siesty s Terkou, tedy se mnou. No a než se dostaneme k dopravě, tak si můžete poslechnout třeba Sebastiana nebo Maroon 5.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tu čerstvý dopravní přehled pro ty z vás, kteří zrovna teď sedí za volantem, pokud třeba míříte z Kladenska směrem na Prahu, nebo se pohybujete někde kolem metropole, tak zbystřete, těch zpráv není moc. Přímo v Praze se na Hlávkově mostě směrem z Holešťovic do centra ťukla hned 3 osobní auta. Auta tam si cestují, ale projet se tam s opatrností dá, každopádně počítejte s tím, že se tam tvoří kolony a je lepší to vzít přes Trojský most. Komplikace máme i na dálnicích směrem do Prahy na D10 od Turnova na Prahu kousek před Radonicemi, zahučela dodávka do Příkopu, průjezd tam je také se zvýšenou opatrností. No a na D8 těsně před Prahou kolem 2. kilometru u Zdib stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka a ta čeká na odtahovku. Takže dneska žádná hrůza. Doufám, že se vám dojede dobře do vašeho cíle a přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Dohrali nám Erasmus, No Fear, tedy Žádný strach. No a já jsem vás vyzývala, abyste mi napsali své nejšílenější sny. A musím říct, že ze zpráv na studiovém čísle 606-736-736 mi začíná teda naskakovat občas i husí kůže, jak strašidelné sny někdy jsou. A vybrala jsem proto trošku něco z jiného soudku, aby jsme tedy alespoň prozatím ten strach nemuseli mít, nebo já jsem taková, že se bojím hnedka všeho. Tak napsal nám posluchač Petr z Kladna. Petrovi se jednou v noci zdálo, že stál uprostřed zaplněného hokejového stadionu Rytířů, měl v rukou hokejku, jel trestné střílení, no a v tom si uvědomil, že je na ledě úplně nahý. Žádná výstroj, žádné brusle, prostě tak, jak ho příroda stvořila. A z tribuny prý na něj nevěřícně koukal sám Jarda. No tak, jak to dopadlo, nevíme, ale Petře, já myslím, že z tohohle snu by se opotil i otrlo hokejový třeba obránce. No a my si teď trošku zveselíme, protože nás čeká písnička Happy Place.
1: Relax Radio.

0: Je přesně 15 hodin 43 minut k tomu, no a my na relaxu dneska slavíme. Dnes je totiž 24. května, což znamená, že všechny Jany, Johany, Vanesy a Inky mají svátek. Tak holky, všechno nejlepší, ať se vám dneska splní i ty nejtajnější sny. No a pozor, dneska neslaví jenom tyhle ženy. Podle kalendáře je totiž taky Mezinárodní den Markhurů. Že nevíte, co to je? No tak já jsem to taky nevěděla, takže jsem to pro nás, pro všechny vygooglila. Je to koza šrouborohá, která má rohy zakroucené přesně jako obří stavební vruty. Fakt nekecám, vypadá to, jako by ty rohy namontovaly někde v hobby marketu. Slavíme taky Evropský den národních parků a také je dneska Mezinárodní den mléka. No a to mě okamžitě vrací k našemu dnešnímu tématu spánku a snů. Možná znáte takovou tu babskou radu, že když nemůžete v noci zabrat, máte si dát hrnek teplého mléka s medem. No a ono to opravdu prý funguje, protože mléko obsahuje látky, které pomáhají tělu vyplavit hormon spánku a taky nás vrací pomyslně do dětství, kdy jsme mléko hojně pili. Takže pokud dneska nebudete moci horkem usnout, dejte si trochu mléka, vzpomeňte si na kozu šrouborohou. No a co dalšího je zajímavé na dnešním dni, to se dozvíte v našem kalendáriu hned po písničce Po šer.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 24. května. Tento den roku 1945 se narodila herečka a ex-manželka Elvise Presleyho Priscilla. O 4 roky starší je zpěvák, kytarista a skladatel Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman. V roce 1899 byl v Bosnu otevřen první autobazar. O 22 let později zasedl poprvé parlament Severního Irska. Ten samý den i rok vznikla britská legie. V roce 1967 přišla na svět zpěvačka Leona Machálková. 24.5.1931 byla poprvé do vlaku instalována klimatizace. Roku 1972 spatřil světlo světa v Jihlavě hokejista Viktor Ujčík. O rok mladší je pro změnu fotbalista Vladimír Šmicer. Po 31 letech sestra zpěvačky Kylie Minogue Jenny podepsala smlouvu na 4 miliony dolarů. V roce 1956 se uskutečnil ve švýcarském Lugánu první ročník soutěže Velká cena Eurovize. 24. květnový den, panika na stadionu v Limě zabila 300 lidí a ženil se country zpěvák Garth Brooks.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Svůj hit Fortnite nám dospívala Taylor Swift featuring Post Malone. No a ono to Fortnite, možná jste to zaslechli i v průběhu té písničky, tak možná jste si říkali, jako jestli se ta Taylor nezbláznila, jestli jako opravdu zpívá o takové té střílečce na počítači, protože ono se to jmenuje skoro stejně, no ale pozor, skladba se jmenuje Fortnite, na konci se píše, nebo skoro na konci G, což je takový starý britský výraz pro 14 dní. Taylor v ní zpívá o tom, jak vám jeden dvoutýdenní letní románek dokáže totálně zničit zbytek života. V textu se totiž po letech nastěhuje hned vedle svého bývalého, dají sousedský pokec u plotu, ale přitom má chuť nakonec uškrtit jak jeho manželku, tak svého vlastního nevěrného muže. No a nás už teď čeká opět Rolling Stones Purple Disco Machine Mezitap a já jsem vlastně o Rolling Stones mluvila na začátku téhle hodiny, kdy jsme poslouchali jejich čerstvou novinku In the Stars a já jsem vás jako lákala k tomu videoklipu, že prý by tam měli být ti chlapíci mladí jako v 70. letech a já jsem si toho nevšimla a já jsem přišla na to, že ty videoklipy jsou totiž dva, takže v tom opravdu, v tom druhém, který jsem dosud neviděla a pustila jsem si ho už, tak tam opravdu jsou mladí a je to moc hezký, tak taky doporučuju a teď už opravdu Rolling Stones z Purple Disco Machine Mezidap.
1: Největší hity Relax Radio.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: 16 hodin právě teď a k tomu už za chviličku jedna minutka.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá venku s teplotami. Dneska odpoledne bude vedro, dalo by se říct jako v sauně, rtuť teploměru se zastaví až na 31 stupních, ale k večeru se může od severozápadu přihnat blesková přeháňka. Žádné velké drama, jenom taková rychlá sprška, noc už bude klidná, jasná a vyloženě stvořená pro otevřená okna, hluboký spánek, o kterém dnes mluvíme. Teploty spadnou k 14 stupňům. No a v pondělí nás čeká letních 29 stupňů s tím, že výhled na další dny je dost obdobný, tak já myslím, že to vypadá na krásný start nového týdne. A my máme krásný start další hodiny, ve které budeme řešit vaše sny, spánek a třeba nějaké ty noční můry. Píšete mi hodně o svých strašidelných snech a já musím přiznat, že i mně se nedávno takový strašidelný sen zdál. Po probuzení jsem si ani nebyla jistá, zda to opravdu sen byl, nicméně věřím, že mezi dveřmi do ložnice nikdo ve skutečnosti nestál. Horší na tom je, že se mi to zdálo v bytě, kde to občas straší i někoho jiného. V noci tam pak padají věci z poliček, prostě tam chybí nějaká ta kočka, na kterou by se to dalo svádět a člověk by měl takový ty rozumný důvody, jakože všechno v pohodě. No, kdo další má divoké sny, je asi Britney Spears. Ta nám v téhle hodině společně s Eltonem Johnem zaspívá Hold Me Closer, tedy Drž mě blíž. A tento týden tedy uniklo na veřejnost šokující policejní video z zatčení Britney Spears za jízdu pod vlivem. Britney v autě mluvila dost zmateně, chvíli mluvila s britským přízvukem a policistům tvrdila, jsem anděl, zvládla bych vypít 4 lahve vína a ještě se o vás postarat. Nakonec vyvázla s roční podmínkou, tak Britney Spears a Elton John v téhle hodince.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: To byla Pink, která nám před chvíličkou vysvětlila, že pokud je Bůh DJ, no tak na tom tanečním parketě je prostě spoustu lásky. No a my v tom tanečním tónu rovnou zůstaneme na vlnách relaxu, totiž máme nachystané jedno z nejzajímavějších hudebních spojení posledních let. Určitě znáte písničku Another Love od Toma Odella. No a v té původní verzi je to taková docela smutná, depresivní písnička, klavír, slzy, zlomené srdíčko. Ideální song na to, aby jsme si zalezli pod peřinu a proplakali tam celou noc, což by k našemu dnešnímu tématu spánku určitě sedělo, ale my vás chceme bavit prostě v tomhle horku. A přesně to si v roce 2022 řekl i legendární nizozemský DJ Tiesto. Vzal tenhle smutný klavírní song, pořádně pod ním zatopil, přidal basy, udělal z něj hymnu mnoha letních festivalů. Takže doporučujeme otočit kolečkem na rádiu Doprava. Právě teď pro vás náš DJ připravil Toma Odella v remixu od Tiesta Another Love na vlnách Rádia Relax.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

Dohrali nám Boyzone a před námi slibovaný Elton John a Britney Spears. No a co je nového u Eltona Johna? Takže Sir Elton John překonal rekord na své březnové Oscarové party, kde pro nadaci na boj proti AIDS získal přes 10,6 milionů dolarů. Přestože dříve oznámil hudební důchod, v září vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Rock in Rio v Brazílii. Tak já myslím, že je na co těšit, pokud se tam někdo chystáte. No a já jsem taky před chviličkou říkala o divokém zatčení Britney Spears, abych ji nekřivdila. Mám pro vás jednu skvělou zprávu. Hollywood totiž o Britney chystá velký film podle její úspěšné knížky. Režii dostal na starosti John M. Chu, který má na kontě filmové hity jako Wicked nebo La La Land. No a sama Britney potvrdila, že z toho má obrovskou radost, protože film o jejím životě byl jejím velkým snem. No a sny se mají plnit. Takže tady jsou Sir Elton John, filmová hvězda Britney Spears a jejich společný hit Hold Me Closer.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Tomanmotors.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: 23,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. 16 hodin 30 minut, no a my pro vás máme čerstvé zprávy z našich silnic a dálnic a vypadá to, že nedělní návraty z víkendů začínají v těch příjezdech trošku nabírat na obrátkách. Tak začínáme doma na Kladensku přímo na dálnici D7 směrem na Prahu, těsně za Makotřasy, kousek před sjezdem na letiště se ťukla dvě osobní auta. Blokují tam provoz, projíždějte tedy s velkou patrností a počítejte s tím, že se tam odkladná už tvoří kolona. Pokud jedete od Brna po dálnici D1, tak kolem 25. kilometru u Mirošovic, kousek před tím velkým stoupáním u Stránčic se srazila čtyři osobní auta. Je to tam hlášené jako překážka, tak se tam také tvoří kolony. No a problémy mají dálnice D5 od Plzně u Loděnic směrem na Prahu, stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Tam se to kvůli tomu pěkně štosuje a chvíli si tam postojíte. No aby toho nebylo málo, na D8 od Ústí nad Labem těsně před koncem dálnice na sjezdu do Prahy Březněvsi se potkala dvě osobní auta. Tak pokud vy narazíte po cestě na nějaký problém, dejte nám vědět do studia, no a samozřejmě přejeme šťastnou cestu, ať už jedete domů nebo někam právě třeba z domova.

0: hokejový šampionát.
1: Pojďme se na relaxu podívat na aktuální dění na mistrovství světa v hokeji. Náš tým včera vyhrál nad Slovenskem 3-2, byl to tedy hodně napínavý zápas a myslím, že pro diváky i moc pěkná hra. A zatím to vypadá, že to pravé hokejové šílenství na mistrovství světa teprve začíná. Držíme totiž v rukou obrovský trumf, aktuální matematika mluví jasně. Když zítra odpoledne porazíme Norsko za 3 body a Slováci dneska večer ztratí body s Kanadou, máme jisté druhé místo ve skupině. A co to pro nás znamená? Byly by to dvě fantastické zprávy. Za prvé, nikam bychom se nestěhovali a klíčové čtvrtfinále bychom odhráli v našem domácím Friburgu. No a za druhé, obloukem se vyhneme pomyslným strašákům ze Švýcarska, Finska. Místo nich se nám jako soupeř rýsuje hratelné Lotyšsko nebo trápící se Spojené státy. Trenér Radim Rulík už dokonce poslal do hlediště špiony, aby potenciální soupeře taky zvaně skautovali. No jenže přátelé, tenhle šampionát už ukázal, že dokáže překvapit. Norové včera šokovali Švédy, když je porazili 3-2 a Lotyši porazili Ameriku dokonce 4-2. Takže matematika sice mluví jasně, ale asi se shodneme, že bude lepší, když to kluci zítra prostě urvou. Zítra nás čeká zápas v 16:20 s Norskem, no a v úterý ve 20:20 s Kanadou. Česká republika je aktuálně v tabulce skupiny B druhá se 13 body a Kanada je první se 14 body. Skupině A dominuje Švýcarsko s 18 body a Finsko s body 15.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Pojďme se na vlnách relaxu podívat do ložnice. Dneska totiž řešíme spánek a sny ze všech možných úhlů. No a mě by strašně zajímalo, jak to máte s takovou tou spánkovou logistikou. Spíte raději sami, kdy se můžete roztáhnout přes celou postel nebo vedle sebe? Potřebujete někoho, kdo vám v noci třeba krade peřinu? No a jaký je váš názor na jednu velkou společnou peřinu? A co zvířata? Patří pes nebo kočka do postele nebo mají mít svůj vlastní pelíšek? A jak je vlastně donutit v tom pelíšku spát? Já se přiznám, že jsem taková jako kočkomilka, v posteli mi kočky nevadí, když jsou čistý, a jak už jsem zmiňovala, aspoň na ně člověk může svádět podivné zvuky, které jsou občas v noci prostě slyšet. Horší ale je, že se v noci začíná ve velkém probouzet moje kreativní já a kolem půlnoci mám nejlepší nápady a myšlenky na to, co nesmí zapomenout, nebo mi ty nápady tak jako vyskakujou najednou jakoby nic v hlavě a kolikrát mě to nutí si to rychle napsat, než to zapomenu. Takže ráno, když stávám do práce, do školy, vypadám jak chodící zombie. No a jak to máte vy? Jste sovy nebo spíš raní ptáčata? Spíte raději s partnerem nebo třeba s tím jezevčíkem? Napište mi na naše číslo do studia 606 736 736. No a teď už dobří sousedé o tom, jak lidé potřebují další lidi. Tedy good neighbors, people need people.
1: Nedělní siesta s Terkou.

0: Máme přesně 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: Tak pojďme se podívat na počasí. Aktuálně teploty spadly z 28 na 27 stupňů. Sem tam nějaký ten mráček a k večeru by se mělo od severozápadu přihnat. Nějaký to přehánění, blesková přehánka, žádné drama, jenom taková rychlá sprška. Noc bude klidná, jasná, vyloženě stvořená pro otevřená okna při spaní. Teploty spadnou ke 14 stupňům a v pondělí nás čeká letních 29. S tím, že výhled na další dny je tedy obdobný, takže to vypadá na krásný start teplého týdne. My startujeme další hodinu, ve které budeme řešit vaše sny, spánek a třeba i nějaké ty noční můry. Budeme se ptát, nebo já už jsem se ptala, zda spíte raději sami nebo s někým a jestli patří do postele třeba nějaký ten domácí mazlíček. V této hodině si na relaxu střihneme také jeden parádní domácí návrat v čase. Možná si pamatujete rok 2008, kdy hudební televize Očko dala dohromady 12 největších hvězd tehdejší scény. Michal Hrůza tehdy napsal písničku, kde se u jednoho mikrofonu potkali třeba David Koller, Aneta Langerová, Eva Farná, a nebo tenkrát začínající Marek Ztracený. Sadím se, že tenhle refrén byste zaspívali třeba i ve snu. Ze stejný planety. Tak si pojďme v této dni zazpomínat a dát si tuhle obří českou sestavu pěkně nahlas. Očko, Start Band a jejich legendární Ty jsi jako já zhruba za 15 minut na vlnách Rádia Relax.
2: Relax Radio.
1: Tereza Bělohradská.
2: Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax.

0: To byla Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. No a my si dneska povídáme o spánku a o snech a já mám takovou vlastně smutnou zprávu k tomuto tématu. Včera nad ránem se totiž k věčnému spánku uložil a na druhý břeh navždy odešel vid hudební vizuál, kytarista a skvělý člověk Josef Kůstka. Bylo mu 78 let. Možná vám to jméno na první dobrou nic neřekne, ale jeho kytarové a houslové umění formovalo ty největší legendy naší hudby. Hrál třeba v artrockovém Blue Effectu po boku Radima Hladíka. Dlouhá léta doprovázel Václava Neckáře v kapele Bacily a v posledních letech rozdával radost také v keltské formaci The Cobras. Jeho spoluhráči mu do rokového nebe poslali krásný vzkaz. Pepíku, všichni tam pozdrav a jednou si tam spolu zase zahrajeme. Dneska tady na Relaxu mluvíme o snech a já věřím, že Josef Kůstka prožil ten svůj sen. No a pojďme to trošičku odlehčit, jak to máte se sny a spaním vy. Napsala nám Majda a píše, já spím se svým pejskem, protože bych měla postel jinak úplně prázdnou. Začalo to přesně ve chvíli, kdy se mi zdála tak šíleně živá noční můra, že jsem se pak ještě týden bála ve vlastním bytě. Majdo, naprosto, ale opravdu naprosto tě chápu. Takže opravdu ten pejsek asi bude lepší než úplně prázdná postel a strašidelný byt, pokud prostě člověku nějaká ta noční můra nedá spát, ale věřme, že to jsou opravdu všechno jenom nějaké ty sny. On proto dokonce existuje nějaký výraz a já to zkusím najít, než se zase třeba uslyšíme. A teď už Afrojack, James Arthur, Lose You.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

Nám před chvílí Majda psala o své noční můře, po které se týden bála ve vlastním bytě. No a schválně, stalo se vám někdy, že jste se probudili, otevřeli oči a na stropně viděli obřího pavouka, který tam ve skutečnosti nebyl? Já jsem slíbila, že to dohledám, protože jsem na to nedávno narazila a věda proto má úžasná slova. Dohledala jsem to, je to hypnagogické a hypnopompické snění nebo tedy halucinace. Zní to sice trošku jako zaklínadlo z Harryho Pottera, ale znamená to jediné. Váš mozek nestihl včas přehodit výhybku mezi realitou a snem. Při usínání nebo probouzení se stane, že se vám mozek kousek snu promítne přímo do vaší skutečné ložnice. Takže pokud dneska v noci uvidíte v rohu pokoje stát podezřelou postavu, nepanikařte, nejsou tu duchové a nejste blázni, jenom se vám v hlavě srazily sny s realitou, nebo tam prostě nechte spát toho psa jako Majda, ten všechny imaginární pavouky vyřeší za vás. A pojďme teď si ložnice a sny nechat vyčistit třeba taky od mužů v černém, tedy Will Smith, Men in Black.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Zicha,
1: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady velmi důležité varování pro všechny, kteří jsou právě teď na cestě kolem Prahy. Na dvou frekventovaných místech leží na silnici pořádné nebezpečí. První vykřičník svítí na pražském okruhu dálnice D0 směrem na Ruzyni a k nám na dálnici D7, přesně na 22. kilometru, což je úsek u Slivence při výjezdu z tunelu směrem dolů k Ořechu, stojí porouchané osobní auto. Ale to není vše, pozor, na vozovku z něj vytekl olej. Průjezd je tam sice možný, ale tedy s nejvyšší opatrností, asfalt tam strašně klouže. Druhá nebezpečná překážka je na dálnici D5 směrem z Prahy na Plzeň. Mezi 14. a 15. kilometrem, což je kousek za Loděnicemi směrem na Beroun, leží přímo uprostřed dálnice velká stavební OSB deska. Právě v těchto minutách se tam tvoří kolona, jak se jí všichni snaží vyhnout. Tak přejeme šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, domů, nebo třeba někam právě úplně jinam.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Řešíme tu sny a já se vás musím zeptat. Už se vám někdy stalo, že se vám v noci něco zdálo a vy jste si přímo uprostřed toho snu najednou řekli, hej, počkat, tohle je přece sen. Tomuhle stavu se říká lucidní snění a o něm nám napsala Janča. Je to prý ten nejlepší virtuální svět, jaký si umíte představit. Já jsem k tomu dohledala, že to je snění, kdy se stáváte v podstatě takovým režisérem vlastního snu. Můžete se třeba odrazit od země a začít létat, můžete si vykouzlit třeba kufr plný peněz a koupit si úplně cokoliv, nebo jít na rande s Taylor Swift, Bradem Pittem nebo třeba s nějakým úplně jiným fešákem. Tak schválně zkuste si dneska v noci, až se vám něco bude zdát, podívat na své ruce. Podle toho se to prý pozná. Pokud budete mít na rukou 6 prstů, tak gratuluju. Jste tam a můžete začít létat v tom lucidním snění. No a my vás teď udržíme nohama pevně na zemi a budeme si pouštět písničku o tom, že každý se mění.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rodin, The Art of Not Giving Fuck, tedy umění, jako aby nám to všechno bylo, aby nám to prostě bylo jedno. No a pojďme se podívat na sever Evropy, do Norska, kde kromě hokeje mají i další zajímavé zážitky, kterým určitě nejsou jedno. Jsou to zážitky z autobusy, po silnicích jim tam totiž v autobuse jezdí teprve 14-letý kluk. Tamní policie potvrdila, že tenhle mladík za poslední půl rok ukradl již třetí autobus, aby si udělal výlet. A tak já to vlastně úplně nechápu, někdo jeho věku sbírá kartičky Pokémonů, někdo hraje na počítači, ale tenhle kluk prostě sbírá zážitky s 30-tunovým kolosem. Já bych to určitě nezvládla řídit a tomu je víc než 14. Zastavila ho až policejní zátarasa a tak si kluk asi plní svůj sen, jen na to šel prostě o dost dřív, než to zákony vůbec umožňují. No a co vy? Splnili jste si někdy váš sen? Možná spoustu kluků, když si snilo o kariéře astronauta, nebo třeba o tom, že se sveze na stupínku popelářského auta. Spoustu holek možná snilo o tom, že budou princeznami. Já jsem teda byla výjimka, já jsem chtěla být prezidentkou, ale to už mě naštěstí přešlo, nemusíte se bát. No a spoustu holek chtělo být také zpěvačkami. A to se zcela určitě splnilo Lady Gaga, která nám zaspívá o tom, jaké je to tančit ve tmě, tedy Dance in the Dark.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

Pamatujete si ještě rok 2006, kdy do českých rádií vletěla tady ta 13-letá holka s rovnátky a ptala se, měl jsi mě vůbec rád? No jasně, takže Eva Farná, která nám teď dospívala, letos slaví neuvěřitelných 20 let na scéně a slaví to ve velkém stylu už za pár týdnů. V polovině června totiž přepíše dějiny české pop music. Jako vůbec první česká zpěvačka v historii totiž odehraje vlastní megakoncert na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. No a protože její základna fanoušků je obrovská, Eva ten stadion vyprodala rok dopředu a musela rovnou přidat druhý termín, takže to je prostě fakt neskutečný příběh o tom, jak si tahle holka nebo dneska už paní plní svůj sen. Navíc na podzim se vrací na televizní obrazovky jako porotkyně nové superstar. No a o hvězdách Stars nám zaspěl třeba Bibi Rexa právě teď. Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme 18 hodin a 3/4 minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Aktuálně máme 27 stupňů a před chviličkou vyšlo varování před tím, že může teda nebezpečně hořet tráva, dřevo, takže by se neměli příliš rozdělávat ohně. Sem tam máme nějaký ten mráček a k večeru se může od severozápadu přihnat blesková přeháňka. Noc už by měla být klidná, jasná, teploty spadnou ke 14 stupňům, no a v pondělí nás čeká 29 stupňů s tím, že výhled na další dny je velmi obdobný. Vypadá to tedy na velmi letní start dalšího týdne. Já už se s vámi pro dnešek loučím. My jsme dnes mluvili o snění a o spánku, nicméně to je tak rozsáhlé téma, že bychom o tom mohli mluvit třeba týden v kuse. No a bylo by to pořád málo. Já děkuji za vaše zprávy, zajímavé spánkové konverzace na našem WhatsAppu. No a na co se můžete těšit v následující hodině, nebo vlastně v téhleté hodině, je třeba písnička The One od Backstreet Boys. Tak schválně, holky, které z vás v 90. letech visel v pokojíčku plakát téhle party a zdály se vám o nich třeba ty nejrůžovější sny? Možná si říkáte, co tihle kluci dneska dělají, všem už sice táhne na 50, ale jsou z nich zasloužilí tátové od rodin a hudební důchod u nich prý rozhodně nehrozí, právě naopak. Aktuálně totálně dobývají Ameriku, kde beznadějně vyprodávají koncerty v Las Vegas a pro nás evropské faninky mají skvělou zprávu. Na podzim se chystají hned vedle k nám k sousedům do Německa, kde odehrají obří show na stadionu v Düsseldorfu. Takže holky a třeba i kluci, pokud sníte o koncertu Backstreet Boys, vypadá to na ideální příležitost. Já si s vámi opravdu loučím, mějte se krásně, uslyšíme se zase brzy na rádiu Relax a přeji vám nádherný zbytek dnešního dne, tedy neděle.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Sombret Potential. Druhé místo. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Eddie Swims, Mr. Know It All.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 90

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 25. května. Tento den roku 1926 se narodil jazzový trumpetista Miles Davis. Po 22 letech také člen legendární německé formace Scorpions Klaus Meine. Zmínit musíme taky Ricka Smise, to je klávesák Underworld a narodil se v roce 1959. Přesně o 10 let starší je česká herečka Eliška Balcerová. Narozeniny dnes má také herec a komik Mike Myers, ten od roku 1963, a zpěvačka známá z Fugees. Jmenuje se Lauryn Hill. Jejím datem narození je 25.5.1975. O rok dřív tento svět opustila Pam Morrison, manželka zpěváka skupiny Doors, Jima Morrisona. Roku 1996 zemřel i Buck, pes ze seriálu Ženatý se závazky. 25. května si například John Lennon převzal svůj nový Rolls Royce a v New Yorku otevřeli Brooklynský tunel. Love and marriage,
0: love and marriage. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak pojďme na to, přátelé, je tady Relaxáda, ta dnešní s pořadovým číslem 1561, ale to je tak jediný, co je na ní v úvozovkách nový. A samozřejmě i v té dnešní uslyšíte 10 hudebních pecek, přesně tak, jak jste si je srovnali na www.radio-relax.cz. Plus, kdyby náhodou nějaká z té desítky vypadla, a já už teď můžu prozradit, že dvě půjdou z kola ven, tak tady máme 4 novinky, které vám budu postupně představovat a i pro ty budete hlasovat, abyste je nacpali do té desítky, pokud se vám tedy samozřejmě budou líbit, ale dvě se tam dostanou 100%. Můžu ještě prozradit, že ty první dvě písničky, které dneska vypadnou, protože už tady byly 5 kol, jsou na prvním a na druhém místě, to znamená, je to jakože hodně nadupaný. Myslím, že to na začátek bude stačit, teď pojďme na rekapitulaci, ať víme, jak to dopadlo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace.